0: Naschistchen. Veronika Raffalitz-Büwaschen. Aronia Nitka. Wir letzten im Dolo im Chassus-Studio-Kostruli, Hutschmnik, dich zwei Instrument, Dodo-Wella sam. So, wir brauchen Donia Sutschowatsch, aber sammelt dich für Dolo, Ustupitschmo, na, hi, aber dich ist na noch, ke Saba, wie es ist, Gitarro-Instrumente, da letan was an, schwack je, pschetzo, wie es da Tortura, bei Internet, schon na den Jetsche durch das Video, aber bra so skunzo war noch Instrumento, doch ich so brauche Transporter, weil ich nesu. Da schon, ma so, dich für Psycho, je Polipschitsch, Mini Simanetuschka.
1: Crescendo. Hučva krotko a svotko.
2: Sluhaj dosožno svijet, smuči so.
3: Budyski hučbnik Lex Hendrickson je ve rozmowie vo šelakorych doživinjach s instrumentami ve letadle a na letanišču povedal. Napřikład, so je při vystotnej kontroli raz gitaru z instrumentového kofra začdobjał, dokáž by 2 cm předouha. Stupivši do leta dva pak, mieše ju zaso zapakovač, dokáž by překončkojta a strašna. Tak môže so zimajo rec, zo so instrumenty stajne hišče raz separátne kontroluja. Zo so vystotné kontrole s tým drude väčšne čánu a zo ma personál veste předsudky hučníkam napřečo. Bo vieš, to sú hižo šitko videli. Tež Jozef Donat, trompetár skupiny Holasky, stajne zaso ze svojim instrumentom napadne.
4: Ja, nie jestem żadnej żadnej wielkiej uśpachy na mnie, ale ja jestem szedzien kandydat, gdyż tak rzec potem tu takista, z czemu jedzie do separatnej kontroli, gdyż opon tak rzec tym personal, my prasza, że to mam ja sobą. Ja znam się tego, gdyż tu trompetę upakować, a pokazać za ten instrument, a za to nie jest nic straszne.
3: Hacz również jest o miastem na to przygotował.
4: Jsem pa hižo v předpolu, si zkazal najprv jenu menšu trompetu za také jizby. Ta takrec funguje, když ta ulka je jenom jo jasné menša a s tím se dává na lohšo sobu zač do vačoka a tak.
3: Tak může svůj instrument sobu horie do kabíny zač a věstíš o transportovač. Tyž pola gitaru to hiště tak dže. Větše instrumenty, když například kontrabas, pak mají so přeco deleka do ruma za vězvodač. Tam pak obstý strach, zo so instrumenty v obškodži. Všelaké letanské tovaršnosti miachu hižo svojské regule za vieste transport instrumentov zásadne regulované to pak dotal nebe. To má so netko zmenič. Nový zákon EU predvidží jednotné riadovania pri transporte instrumentov, bez veľkých přidatných koštov. Tak môža so instrumenty napríklad na přidatne knihované miestno ve kabíne sadžič. Tež za rum za viezvo maja nové regule pačič, tak so môža so instrumenty viesčišo transportovač. Bylnež nové regule hakle od 2027 pačili, vitaja nemské hučbne zjednočenstva a orkestry nové zakojn netko hižo a vočakuja z toho lepšu pravnisku viestotu ve páče v obškodženia.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
0: So mein Heduška je nam povedal vo regulach, duš cíči instrument, co budo letat vazač. A so tu a tam za cibu EU jednotlivé prava plánované. Dobrá nepřeje srbský rozvoz, címinčine pobedl k našest. Dobrá nepřeje srbský rozvoz, címinčine pobedl k našest.

0: pečme činu do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca mago pulank paška ze sušec pola haslova.
2: Drude pytame vujke zbožo. Vosebite vo komik, kotre šitko pšemeni. Tola husto liži to najdrohotniše davno pšet nami. Ve votovrene vutrobje, dobre rozmovje, abo ve čišinje noveho rania. Spokojnoš nenastane přes to, zo šitko mame, ale přes to, zo si to vážime, što štu hižo je. Džakunoš votoruj naši voči za mave džive šitneho dňa. Vona nas na to dopomina, zo je kužde džin dar, s novými možnošemi, nádžiju a zetkaniemi. Ľuboš nepokazuje so jenoš ve vujkých slovách, vonia je živa v malých gestách, v posmielku, v kečujem při posluchaniu, v pomocnej ruce alebo v správnym, som za tebe tu. Štož ľuboš dále dáva, sčini svet svetlejší, za druhých, ale tiež za sebe samého. Stano bereme se dženca vo komik kvíle. Vedom je pozastač, nic, zo bychme na to ľadali, štož pobrachuje, ale na to, štož naše živenie bohate čini. Šako namaka, džako na vutroba tež na šidných dňach, nevšidne pšičine k veselu. Přiju vám šitkým doveru, votorene voči a vutrobu, kotraž ľuboš dari a ľuboš pšijmuje.
0: Premarko Bulank Paška ze Sušec, pola haslova venadoko a zamovitosti bačoňskeje vosade.

0: Polícia z G.
1: V Vojoracach je muž nedom spolný ruku za pokutami čerpal, ako policia jeho vidieše a kontrolovaše menšie muž, handy přivušu. S dobom nebe připasané. A ako sa za jezmi dovolnošťu v Prašachu, minieše, že je táhište z poštu popuču. Kontrola v systéme pak úda, že je solony jeho jezmna dovolnošť hašava. Na odpočúvaništu Horné Úžice ju sú neznači diesel z nakladného auta kradneli, ako je šofér přestavku činil, sú jemu nemale 200 litrov odklumpali, vecná škoda 15 euro a diesel miešie hodnotu 400 euro. Muž z blízkošte Budyšina je 1000 euro na obšudniku zubil, 5 až 60 letný je od opravde existovace, obšedov začak, iž auta přenaja poskytk za kup Mercedesa dostal. V obšudnice posvachu jemu napodobne nezrečenie, muž přepokáza na to 5 a 30 euro a dostal samo iščo v obkručenie, zo sufenky došli. Potom pak sa nikto viac nepřizeví. Na to muž na opravčitú firmu zázvoní, když jemu pak jenož v obkručí, zo s nimi jednou nie, ale zo jedných tu jeho zjebal. Policia je netko zaskučili, z policia netko zaskučičenými sledí. Ak nezbožu dojenče sredu popodňu ve Vulky Dubrove, tam by žona na smier brýmio popuču, byla, jako je nadobo na ľivý bok, dostiacová auta prasnúva. 260 letná sa nás božo nezraní, ale nastá vysoká škoda 20 000 euro. Policia přepetuje, hače si žena snano při vodžidle vůsnova.
2: Ale to patíš rána vůřič. To je šen se spoštu popuču.
1: Aj, to je dotraje, druhé. To ležo ostal, ležo ostal.
2: Snano můžete tu vůřič za druhé věce tež půjčívat.
1: Já tam můžem ječo, já vám pokázal, kde ježdič můžu.
2: A já jedu od samého. Rene, to ještě věcku s mojí, že slyšel, no, ale tu ještě nic, to
1: zapísám,
2: moj syn. 6 minut do naposledních.

0: Nekoto školi beči so z smulkimi koframi, ki še un sabuza do dovola. Najlepe potom tež do leta, dva na potom dobiš tež vidjeti, hajke, ko možeš se zmahu sabuzač. Druze za so celi inak přemysluje a si pravi, no ja tam možu svoj učni instrument, napšikvat sabuzač, gitaru, trompetu, džeto. Se mene, Hiduška?
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Sluchaj rozsožno svět, smuči so, keko časa še je.
3: Budyský hudžbník Lex Hendrickson je ve rozmově vo šelakorých doživěňách s instrumentami ve letadle a na letanišču povedal. Například, zo je při vystotné kontroli raz gitaru z instrumentového kofra začdobjal, dokáž by 2 cm předouha. Stupivši do leta dva pak, měješe ju zaso zapakovač, dokáž by překončkojta a strašná. Tak může so zimajo rec, zo so instrumenty stajně hišče raz separátně kontroluja, zo so vystotné kontrole s tým drude věčně čánu a zo má personál věste předsudky hučníkam napřečo. Bo věš, to su hižo šitko viděli. Tež Josef Donat, trompetar skupiny Holasky, stajně zaso se svojim instrumentom napadne.
4: Ja, nie som ženy žiadne veľké úspora na mňu, ale ja som všetci kandidát, kde tak rec potom tu takista, s čem moje jedže do separátnej kontrole, kde sa potom tak rec som personál, my prášaš, to mám ja súbu. Ja som sa tým dobil, kde sa des tu trompetu upakovať a pokazať za ten instrument. A za to nie je ničo strašné.
3: Hač runieš, je so miestom na to přihotoval.
4: Sem pa hižo v předpolu si skazal najprv, da jenu jenu menšu trompetu za také jizby. Ta takrec funguje, kaž ta ulka jenuž jo jasne menša s tým, co dava na lohšo sobu zač do vačoka a tak.
3: Tak môže svoj instrument sobu horie do kabíny zač a viestišo transportovač. Tež pola gitaru to hišče tak dže. Viečše instrumenty, kaž napríklad kontrabas, pak majo so přeco deleka do ruma za viezvo dač. Tam pak vopstý strach, zo so instrumenty vopškodží. Čelake letanske toaršnosti miachu hižo svojske regule za viesty transport instrumentov zásadne regulované to pak dotal nebie. To má so netko zmenič. Nový zákon EU předvidží jednotné riadovania při transporte instrumentov, bez veľkých přidatných koštov. Tak môža so instrumenty napríklad na přidatne knihované miestno ve kabíne sadžič. Tež za rum za viezvo maja nové regule pačič, tak so môža so instrumenty viesčišo transportovač. Blnež nové regule hakle od 2027 pačili, vitaja Nemské hučbne zjednočenstva a orkestry nové zákon netko hižo a vočakuja z toho lepšu pravnisku viestotu ve páče vopškodženia.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Ja si myslím, že to tiež zajímuje o sebi hudžbníkov, tiež našich folklórnych skupinov, kýž napríklad dobia kontrabase šlepovať z Budyšina, do Argentínskej, alebo do Chiny, alebo do Indiskej, šojne, kde sú potom popúču na festivalách.

0: Vočin, so Jensa rano reči. A što čitame v novinach?
1: So, što čitame v novinach, Beno?
2: Kaj v Trutšu v Lipsku še zaujšče svišili. Tam su jednu nadešli mes literami, kiš mi je še strašno rozbuchat v pšičinene nazvu, že pak so ničo stanovo neje. Dalši trut je potom išče z literom v povice kolidiroval, a zakska novina je k tomu rečala s fachovcom Karlo Masala, kiš vúčuje na univerzite z jaskovej obore. On praje, že je jasné, že je Lipsk potenciálny cíl, tam so veľa tvorov dále dáva leta doma a šo možné napakované tiež za Ukrajinu vojenské tvore. Tež nemské vojsko však transport z leta do mužije, nimo toho stie tam vôľké transportové leta do Antonov, čo je ukrajinské předozače a tež NATO tute vúživa. S expertom za trute je Spiegel rečal a tun praje tun experta, dajke malé trute, kaž v Lipsku môžeš tež s najmodernejšími systémami jenož nekak 5 km daleko vúsledžiť. A oni treba ja drude jenož cí menšine za dajku distancu, tuta 5 km. Když pomyslíš, že občinže dajky systém do Lipska, kaž je plánované, a trutové fachovc praje, dobíš v tutech cíoch menšina zvieštič tún trut, kontrolovač, hač má dovolnosť tam letač, je li nic, napšečinu má nevo startovač a trut zničič. Na to spýtaj raz na takým hoborským areálu, kaž v Lipsku. To nie je tak jedno, ak sa to trude predstaj, tak on praje.
1: Kýba, máš takého busového šoféra, kýž uleze a tam brošť.
2: Kopne.
1: Kopne. Genau. Ale nie, to nie je žiadne, no, ale ve tu tie situácii tak reagovať.
2: A tak spíšne, však sa zdá znojo tam, no, tam sa robíš, a tam ešte nekaký manévr startovať, mes letané, zo niče neobškodíš, tak, also to nie je šo tak, tak pravete tu fachovac fyzikalisti celé jedno, zajen oceli, abo nič s ničím tam, a po ne to hotovo šo.
1: Sa do menšinu do napovosmeš.

0: Na, beruhigst du mich.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. V studiu Beno Šouta.
2: Dobre ranie. V viacerých serbských gmenách lica staršiske přinožky za pěstovanie žuobík a hod zvyša. Příčina sú stúpace košte za personál a udržovanie. Tak zmeja starší zakúbané deči Ralbicach od 1. októbra ze 172 eurami za celodňovské miestno pěstovaní 15 euro viac plačiť. Přinožk za žuobíkovské miestno stúpa od 23 na 324 euro. V Kruščicach zmeja od septembra nové poplatky za pěstovanie a žuobík. Tam plačí celodňovské miestno potom 166 euro. Tež v pěstovaniach gmene Pančice Kukov poplatky lica přiměria. V Vojerecach môže bylinotvárska tovaršnosť prúzny blokaj v novom ešte zanírovať. Spočatne cichu doma je zvotorač, obydlero pak bychu so za vúkovanie štvorče tak menovaného VK1 zasadžili. Nitko je bylinotvárska tovaršnosť dostala spichovanské peneze, s ktorýmiž môže nimale povedť sotrebných 14 miliónov euro za zanírovanie zaplačiť. Blokaj, zdohromade neďže 100 bylinemi dostanete lifte a moderne tepene. Tež vonkone areál má so porenčiť. Tvarske diváce čak letu zájíč, modernizovanie má cíle Tatrač. Na letanišťu Letoniu zája so dňenca 22. budeske letanske dny. Letarske kluby z regiona a celé Zakskeje prezentuje tam mezdrujím historické letadva, napríklad Jak 52. Se sovětským tréningovým letadlom sú so od 1970. let generácie pilotov ukubovali. Dohromady bude niekde cice či mašinové vústajence na letanišču vidieť. S novými poskyčia tie školete za opetováriu. Za letanské dny sú tiež lica za sobosibite buse a šatl organizované, ktorýž každú hodinu darmotne ze všelakých stáciov mieste do Letonia jezdia. Pôvodne v obsadžení Smolarec knihani Budešiny je čera ľudové nakladníctvo domovina premiéru knihy Dotkania svedčivo. Nej venuje so básnik Milan Rábal mezdrujím svojim koreniam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživeniam ve Užice a svojmu počaji knihy. Nimo Rábala čitachu tiež viacori serbsce autorojo a autorky básne českého přečena Serbo z Varnočic. Milani Rabali z pošči so 2023 mto domovine za vúriadne za služby za serbstvo. Mes v obdželnicami a v obdželníkami Mezinárodného letného kurza za serbskú rič a kultúru je lica zájem na ričnem certifikáče hone serbštiny vo sebe vulky. 23 serbštinu vúkňacich je so rozsudživo prúvanie na jednom z 5 ričných nivou a 1 do C1 absolvovač. Včera miechu písomné prúvania a dženca zloža ertné prúvania. Certifikovanie poskyča Ričné centrum Vitaj. Tak daleko naše povešte, kýž namakáče viezo na našej internetovej strone a našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slunce už osvědčí a to celou chvíľu, tak to týždeň sa přes celý deň ostane nekotrom ručok i dresov přidruža, ale to je, no aj, skýra dekorácia, si ja myslím. Sucho ostane a také 24 do 26 stopne nic celé tak horco, kajž zajšvedne.
0: Na druhách sú ničo nestáva dobrú jezbu, jazna menša tu ničo nevidžu, što je šmúvo vás hačiť, dešče s automopedom alebo s kolesom popúču. Když máte za nás další informace, potom se rád lubě přízevče 0591734 stá, to je naše číslo přes čet, ničo, že šišmoni, ale nikdo se přízevní. Še dolu, šispěr, na to tak, keď knapo 8, já koriguju cí, po napo 8.
1: Serbský rozvoz.
0: So, Ingrid Hákec zpívám, netko, že se mi zazdělil.

so část dvoch podoze zahodená je, čo je rinčo, ho poladajte no raz za vašimi malinami, kotrž sú fotky, skiča, velere, powera. Mało cukora, oni maja tožto pak za to hudnoch mačiznu, samo vopjena sú hudne, kýž hoďa so zvúživač čerstve, abo vúsušené, jako čaj, napšikvat při zahorinja chube a džasňu.

Rytschisto, Sidom Advacicicini, a Schute, Sotisch Wotem Ritschi, so je verikach, a Rebiach, a Ritschkach, wo komik nie Mauer wurde, wo se bi bewulkich rikach, so nemoja tam viace Chome, jizdic, a Cera, su Meritko napschikwat ve Magdeburgu, tam do Bobja Tikli, a su namirili 4 a 40 Zentimetro, do je najnischi Stau, a to ze spočatka zapisania vádžizne po takým z lita 7 na 6, 7 a 20. No, to som sa týždivou.

0: več, menšino do osemi.
1: Nabožne svoje.
0: Mađenca Marko Bulank Paška ze Sušec spola Haslova.
2: Drude pytame vujke z Božo. Vose byte vokomik, kotre šitko pšemeni. Tola husto leži to najdrohotniše dauno pšet nami. Ve votovrene vutrobje, dobre rozmove, abo ve čišinje noveho rania. Spokojnoš nenastane přes to, zo šitko mame, ale přes to, zo si to vážime, što štu hižo je. Džakunoš votoruj naši voči za mave džive šitneho dňa. Vona nas na to dopomina, zo je kužde džin dar, s novými možnošemi, nádžiju a zetkaniemi. Ľuboš nepokazuje so jenoš ve vujky svovach, vonia je živa v malých gestách, v posmielku, v kečujem při posluchaniu, v pomocnej rúce abo v správnym, sem za tebe tu. Štož ľuboš dále dáva, sčini svet svetlejší, za druhých, ale tiež za sebe samého. Stano bereme se dženca vo komik kvíle. Vedom je pozastač, nic, zo bych mi na to lalali, štož pobrachuje, ale na to, štož naše živinje bohate čini. Šako namaka, džako na vutroba tež na šidných dňach, nevšidne pšičine k veselu. Při vám šitkým doveru, votorene voči a vutrobu, kotraž ľuboš dari, a ľuboš přijmuje.
0: To praj Marko Bulank Paška ze Sušec spola Haslova, ve nadoku a zamovitosti bačoinskeje v osade. Nedom je 4 minčine do 8.

0: Že sa čmiči no povece myš?
1: Polícia z G.
2: Vajerec ach je muž host, čo povnú neskutko si naparal. Jako policja jeho widzieše we aucie siedzia a kontrolowaše miješe muž najprv raz handy při ušu. Z dobom nebe připasane a jako so za jezdne dolnošću prašachu menješe, so je tahišče z poštu popuču. Kontrola we systeme pak uda, so je soloni jeho jezdna dolnoš čašova. Na odpočvanišću honja Užica Ju su neznači diesel z nakladného auta kradneli, jako je šofer přestavku činiv su jemu nimale 200 litrov odklumpali. Vicna Škoda 15 euro a diesel mieše hodnotu 400 euro. Muž z blízkošče Budyšina je 1000 euro na obšudniku zubiu, 5 až 60-letný je od opravdu existovaceho předozača, kýž auta přenaja, poskytk za kup Mercedesa dostal. V obšudnice posvachu jemu napodobne nezrečenie, muž přepokaza na to 5 a 30-40 euro a dostal samo ište obkručenie za sufenky došli. Potom pak so nikto viac nepřizeví. Na to muž na opravdžitu firmu zazvoní, kýž jemu pak jenož obkručí, zo s nimi jednou nie, ale zo je nikto jeho zjebal. Policia netko zaskučí, čele myslíči. Ak nezbožu dojnče sredu popodňu Vulky Dubrove, tam by žona na smír Brimio popuču byla, jako je nadobo nalivý bok do stejaceho auta prasnova, 260-letná, so nazbožo nezraní, ale nasta vysoká škoda, 20-40 euro. Policia přepetuje, hač je si žona snano při vodžidle usnova. We'll be right back.

Sejdi Plak, von jejer Jane spieva Pak. So ja schon nute, pschipos wucham, a sejtak myslu bohutak. Moj stare brune anorak, jac nejer Jane leje Pak.

0: Zoo.
1: Magenta Marco Bulangbaschka ze Sušec Pola Haslova.
2: Drude pytame wulke zboža. Vosse bitte vokomik, kotre šitko pšemeni. Tola husto leži to najdrohotniše davno pšet nami. Ve votovrene vutrobje, dobre rozmove, abo ve čišinje noveho ranja. Spokojnoš nenastane všes to, zo šitko mame, ale všes to, zo si to vážime, štož tu hižo je. Džakunoš votoruj naši voči za malé džive šedného dňa. Vona nás na to dopomína, zo je kúžde džin dá, s novými možnošemi, nádžiu a zetkaniemi. Ľuboš nepokazuje so jenoš ve vujky svovách, vona je živa ve malých gestách, ve posmielku, ve kečuliem při posúchaniu, ve pomocnej rúce abo ve správnym, sem za tebe tu. Štož Ľuboš dále dáva, sčini svět světliší, za druhých, ale tež za sebe samého. Stano bereme se dženca vokomik kvíle. Vědom je pozastač, nic, zo bychme na to lalali, štož pobrachuje, ale na to, štož naše živinje bohate čini. Šako namaka, džako na vutroba tež na šidných dňach, nevšidne přičine k veselu. Při vám šitkým doveru, votorene voči a vutrobu, kotraž Ľuboš dari a Ľuboš přijmuje.
1: Dobraj, Marko Bulangbaška ze Sušec, spola Haslova, venadavku a zamovitosti bačonskeje vosade.

0: Dajšne žije našie Sýrie vo väznamie serských miňov. Nint osvyše šo jadno miesto je zase ve fokusu miňovednika Serského instituta, ktoré to jo, co vám zase sam groniš.
1: Mienia ujasnione. Med našako miňovednika doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Gesmar. Popšavem zabirame se v Lješu, kašvence je grduce a myslenje přiža nam šeško, ljubje z laškimi věcami. Mam pak žinca mě kenč jo šeško, togodla, dokolaš njamožome, jogo na spokojece pát rozkvasč. To jo mě Gesmar, ketereš jo pomjenjenje dveju sovu v pedvěco jedolnej Łužice, jo, s tymi stronami som hyšči přece vesebne zaberane. To mě, tak v nímske rieci jo to Gosmar, klince ako nímske mě, a snáš jo to bylo přenjasenje z podviaconych stronov, ako jo to mežna teke zmienio ma dešno a vetošu. Ale v tom páži jo problém, až daniš v nímskych, daniš v nižozemských stronach neja žetna miestnosť, kataraž by mogava byš uchadniščo za také vandrovanje toga mienja. Mier pak jo mogava byš teke serbskega roda, z vesobovega mienja Gostimir, kataraž jo jadne v tých typiskych slovenskych dvažielnych mienju. A ako vjaz luža z mienim Gostimir, by to bylo dobro rozkvaženje. Ale k tomu nie pasujo, až starše písne dokvade za obej se klince od zachopjenka Gosmar, Gosmar, Gosmar. Z nejmenša jeden raz by dejalo, to mě byš písane Gosmir. Ale to božka nejo. A ten zuk A nejo mogo se tak laško ujiš ze zuka I. A s takem musíme od toho uchadaš, až zachopnje to mě jo klincevo Gosmar. Ako to opoznaniju písne dokvode, a nic Gosmir. A s tym nie przyjrzymy dalej. Szkoda.
0: Doktora Kita Kšižanka, miňovednika Serského instituta, z čo słyszeli za dwa tyżynia, bużowym zase na ryże. Jo, agaż, cośo więcej wiedzisz o waszym familijowym mieniu albo miestnym mieniu, wasze rodne sy albo rodnego miasta Pen, napiszcie nam to. Kito Kšižak rad za waszymi mieniami śledzi.

0: Tak nieže ľujo dovol téma v našom programe nežeská moderatorka Diana Šejcová VVC.
1: Kto má svojo drogovanie hýšči před sobou, dostaňo snaž hýšči idiju. A kto jo už osledk, se rád dopomína. My sme dostali vod přísluhárju Lube Pöstros dovolá z Turkojskej, ten co my vám rád dali daš. A potom uvežome vás neželu do Chorvatskej. Drogovanie přes tradicionálnu muziku togo obľubovaného dovolového cíla stojí na programie. Do toho slyšíme v našej kukojskej kukavovu, kak ugleda v Gornej Vúžice v lešojském casu. A malký spoiler, tam grajú z velikeju zagoritosťu v skoro kúštej si beach volleyball. A ho u nás v Dolnej Vúžice, tam vapajú nento šuži kokota. To se vie. Ale neželú o tom nebúžo u nás to grono, my sme za vás podľa byli pla vetvojenia novej ústajence v serskom domie. Tam pokazajú serske motive, ja za drugim vet kokota. Povesti mám neželú zase za vás dovolovú muziku a naša svierica séria za žiši pokšacujo. Vjaselím se na vás.

0: Dajne žije našije serije vo veznam je serskih minjo. Ninto svišišo jedno mjesto je za sebe fokusu minjovednika Serskega instituta, ktere to jo, co vam zase sam groniš.
1: Mjenja ujasnjone. Ved našago minjovednika doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Gesmar. Popšavem zabirame se v Lješu, kašvence je gruce, a myslenje přižo nam šeško, ljubje z laškimi věcami. Mam pak žinca mě kenč jo šeško, togodla, dokulaš njamožome, jogo na spokojece pát rozkvasč. To jo mě Gesmar, ketereš jo pomjenjenje dvěju sovu v pedvěco jedolnej Łužice, jo, s tymi stronami som hyšči přecej vesebne zaberane. To mě, teke v nímske rieci, jo to Gosmar, klince ako nímske mě, a znáš, jo to bylo přenjasenje z podvěconych stronov, ako jo to mežna teke zmienio ma dešno a vetošo. Ale v tom páži jo problém, až daniš v nímskych, daniš v nižozemských stronach, neja žetna miestnosť, kateraž by mogava byš uchadniščo za také vandrovanje toga mjenja. Mir pak jo mogava byš teke serbskega roda, z vesobovega mjenja Gostimir, kateraž jo jadne v tých typiskich slovenskich dvažilnych mjenju. A ako vjaz luža z mjenim Gostimir, by to bylo dobro rozkvaženje. Ale k tomu nie pasujo, až starše písne dokvade za obej se klince od zachopjenka Gosmar, Gosmar, Gosmar. Znemenča jeden raz by dejalo, to mje byš pisane Gosmir. Ale to božka nejo. A ten zuk A nejo mogo se tak laško ujiš ze zuka I. A s takem musime od toga uchadaš, až zachopnje to mje jo klincevo Gosmar. Ako to opoznaniju písne dokvode, a nic Gosmir. A s tym nie przyjrzymy dalej. Szkoda.
0: Doktora Kita Kšižanka, minjovednika Serskega instituta, co słyszeli za dwa tygodnie, bużowin zase na ryże. Jo, agaż cośo więcej wiesz w waszym familijowym imieniu albo miejscnym imieniu, wasze rodne z albo rodnego miasta pen, napiszcie nam to. Kito Kšižak rad za waszymi imieniami śledzi.

0: Tak nieže ľujo dovol téma v našom programe nežeská moderatorka Diana Šejcová VVC.
1: Kto má svojo drogovanie hýšči před sobou, dostaňo snaž hýšči idiju. A kto jo už osledk, se rád dopomína. My sme dostali vod přísluhárju Lube Pestros dovolá z Turkojskej, ten co my vám rád dali daš. A potom uvežome vás neželu do Chorvatskej. Drogovanie přes tradicionálnu muziku togo obľubovaného dovolového cíla stojí na programie. Do toho slyšíme v našej kukojskej kukavovu, kak ugleda v Gornej Vúžice v Lešojskom casu. A malký spoiler, tam grajú z velikej zagoritosťu v skoro kúštej si beach volleyball. A ho u nás v Dolnej Vúžice, tam vapajú nento šuži kokota. To se vie. Ale neželú o tom nebúžo u nás to grono, my sme za vás podľa byli pla vetvojenia novej ústajence v Serskom domie. Tam pokazajú serske motive, ja za drugim vet kokota. Povesti mám neželú zase za vás dovolovú muziku a naša svierica séria za žiši pokšacujo. Vjaselím se na vás.